0: Po perši raz. Sláva Isusu Christu.
1: Sláva Jeho Mikl.
0: Pane starosto, pani svaško, svadobní rodiče i celá svadobná družino. Jest tu jedna koruna, kotru ja dneska mušu sňatý. Si ja hoden i podoben toho došahnutý?
1: Hoden i podoben, ale bez urázku.

0: guys.
1: Naša Moloda sa rozlučila s divockom partom. A teraz ju treba začepiti. A to babská robota. Ta vozte našu Molodu a začepte ju.
2: Babe, ta podme ju začepiti.
3: Ta podme.
4: A tu je stolok. A ja dám mňahký zaholovok. Šádeš na neho, že by je šamava dobrý pri svekri.